na tleh. Čas vedno teče v isto smer. Čas vedno teče v pravo smer. Pusti kamne na tleh.